kahe modna kahe modna tansuyut pare pada korde akorde i modna gavari svabodna svabodna pora zhizni pora.